0: Polský rozhlas. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem.
1: Hier ist der Polnische Rundfunk.